pevný, tak co byli jsme, wow. Kde ten celý spod, ten co byl svět, kde od desky do desky.